0: Konečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Máme, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB.
7: Rádio MB.
6: Kde končí signál?
7: My z

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: ちらは東京 FM、 私赤字 We are in
1: Mais il se passe bien。

0: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 8 hodin, kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav ožije velkým tuningovým svátkem. Na krásnou louku míří první Diamond Car Meet. Akce se uskuteční 8. srpna. Organizátoři očekávají přibližně 260 pečlivě vybraných vozidel z celé České republiky. Brány areálu se veřejnosti otevřou v 11 hodin a kromě samotné přehlídky automobilů nabídne Diamond Car Meet také bohatý doprovodný program.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Valečovské léto bude pokračovat v pátek 7. srpna. Opět to bude pořádná jízda. Vystoupí Arakain, Panoptiko a také Bastard. Vstupenky zakoupíte na www.vstupnafest.cz a nebo přímo na místě.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Robert Miles a Children, to byla muzika na rádiu MB, takhle 6 minut po 9 hodině dopolední, je čtvrtek 6. srpna, no a nám může začít dopolední rozjezd. Já jsem David, zdravím vás, budeme spolu až do hodiny 12, tak si to společně pojďme užít s muzikou, jako jsou třeba Le Click, Masterboy a chybět nebude třeba Ice MC. To jsou devadesátky na rádiu MB, teď ale zavítáme do filmu Hudbu složil, slova napsal, dáme si Hugha Granta a Haley Bennett. No a nezapomínejte taky na to, že v příští hodině budeme soutěžit o lístky na Valečovské léto. Tento pátek tam vystoupí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tady máte muziku.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

Hezké dopoledne vám všem, kdo posloucháte právě teď Radio MB, je 9 hodin a 14 minut. No a teď nám taky napsal do naše chatu na webu www.radiomb.cz Michal, chtěl by pozdravit celý kolektiv Radio MB, my děkujeme a poprosil by zahrát něco od zpěvačky Sandry a bude to pro celý kolektiv Finančního úřadu pro Prahu 8, takže zdravíme i Finanční úřad do Prahy 8. Tady máte zpěvačku Sandru, no a vám všem, kdo posloucháte, přeji taky hezký čtvrtek. Máme 6. srpna, nezapomeňte na to, že pro vás budu mít taky za malou chvíli pozvánky na akce. Hezký den vám všem!

0: Once Runaway, tohle byla zpěvačka Sandra na rádiu MB. Vy všichni, kdybyste chtěli zahrát nějakou tu písničku, udělejte to klidně stejně, jako to udělal Michal, a napište mi na chat na našem webu www.radiomb.cz, anebo si klidně cinkněte na 608 125 300. Jinak pokud kupujete něco v Kauflandu, zvlášť rybí konzervy, dávejte pozor, Státní zemědělská a potravinářská inspekce zařadila mezi falšované potraviny dvě rybí konzervy prodávané právě v Kauflandu. Výrobky obsahovaly méně rybího podílu, než uváděl obal, no a jsou to nějaké šproty, které se jmenují sokra, tak na to dávejte pozor. No prostě konzervy, rybí konzervy bez ryb, když to zjednoduším. Pojďme dál, čtvrtek 6. srpna pokračuje, dáváme si leklik.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Víc hitů než semaforů v Polse.
5: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: opět Aradeček na Rádiu MB. Tak, jedeme dál, pokračuje čtvrtek 6. srpna, to je jasný a jasný je také, že vás musím pozvat na nějaké ty akce. Co třeba takový koupák fest na koupališti v Bolce, Kristýna UDG, Berenika Kohoutová a taky Švihadlo 22. srpna. Další koupák fest pak bude 12. září, kdy vystoupí Xindl X, Support Lesbians, Voxel a taky East Clintwood, opět tedy koupaliště Mladá Boleslav. No aby toho nebylo málo, tak už zítra na Valečově vystoupí Arakain, Panoptiko a Bastard. O lístky si zahrajeme zítra.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Markou Sakoniu, tak jsme si dali další pěkný nátěr takhle při dopoledni ve čtvrtek 6. srpna. Jinak nám píše taky Franta, který se mě ptá, jestli bych prý někde nevyhrabal Melanie Fernandez, že už jí dlouho neslyšel. No tak já jsem jí samozřejmě vyhrabal, protože jí máme v archivu, tady jí máš, Franto.
1: Radio MB, Rytmus Mladoboleslavská.

0: Melanie Fernandez. 9 hodin a 40 minut, čtvrtek 6. srpna, no a přátelé, dávejte pozor, dnes už jdou do akce do prvního přípravného zápasu hokejisté týmu BK Mladá Boleslav. Nebudou hrát doma, budou hrát v Liberci, samozřejmě s bílými tygry z Liberce, no a zápas začne v 17 hodin. No a na webu BK Boleslav by před začátkem utkání měl být i odkaz na přímý přenos, pokud byste se na to chtěli podívat. No jo, tak už nám to pomalu a jistě zase začne.
1: Dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
0: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
0: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

tak jeden z méně známých Eurodance projektů 90. let, Mr. John, It's Not Too Late. Tak, cože je Mr. John? No, je to hlavní tvář, je John Edoklopor, rodák z Benin City v Nigérii, narodil se v roce 1969, vyrůstal v New Yorku a později se přestěhoval do švýcarské Bazileje. Jejich, nebo tohoto projektu největší hity You Gotta Move Me, třeba si to taky někdy zahrajeme, nebo třeba Get It On, no a tohle je tedy další skvělý single z roku 1996. Teď ovšem míříme do 80. let, do filmu Nekonečný příběh Limmel, Neverending Story.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Tuto sobotu 8. srpna můžete vyrazit na Michalovickou Putnu, kde vystoupí Taxmeni. Koncert v rámci letní scény začíná v 19 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Další 90 je za námi, tentokrát Wings, ve čtvrtek 6. srpna 5 minut po 10. hodině dopolední. V téhle hodině už budeme soutěžit o lístky na Valašovské léto, zítra tam vystoupí Arakain, Panoptiko a taky Bastard, tak určitě nezapomínejte dál poslouchat Rádio MB a v ten pravý čas si cinknout na telefon 608 125 300. No a co vám budu hrát? Budu vám hrát další skvělou muziku, jako třeba Culture Beat. Dáme si taky Dance to Trance, nebo z té novější muziky taky Toma Grennena a bude taky Captain Jack. Tak užívejte den.

0: život smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

taky. Culture Beat jsme se zahráli, Anything, další devadesátka ve vysílání Rádia MB, 16 minut po desáté hodině dopolední. A teď vyrážíme za jedním rekordem. Jedna Američanka vytvořila Guinnessův rekord s tím, že má na těle 106 tetování žraloků. Tak toho

Crime of Passion, Bumblebee na rádiu MB, 10 hodin, no skoro 20 minut, tak přátelé, kamarádi, co kdyby jsme si tedy konečně zasoutěžili. Telefonní číslo sem ke mně do studia 608 125 300, kdybyste chtěli vyrazit už zítra na Valečov, máte možnost, Arakain, Panoptiko a taky Bastard tam vystoupí a vy můžete mít lístky úplně zadarmo, tak volejte právě teď.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
1: Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.

Linda Ginter and the Sunshine Girls a Ding Dong Song je 10 hodin a 35 minut. No a teď budeme hrát do firmy, která se jmenuje KB Graphics. Zdraví do rádia MB. Prý dneska opravdu hrajeme dobře 90-kový pecky. Jestli by mohli tedy taky jednu písničku od Lily K. Open Sesame pro všechny, kdo sedí za písíčkama a vytváří hodnoty. No tak kluci, vytvářejte hodnoty a tady k tomu máte tu Leilu.

0: Mami, co bude k obědu?
1: Dneska mám prázdniny.
0: A co bude k večeři?
1: Pořád mám prázdniny.
2: Tak já objednávám pizzu Christe.
1: Vidíš, proto jsem si tě brala.
3: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
4: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
5: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás! Ej!

0: tohle byla taková 90-ková klasika Captain Jack a Captain Jack je 10 hodin na 48 minut. V příští hodině vám řeknu podrobnější předpověď počasí, taky se budeme bavit o takových kuriozních rekordech, kolik třeba tetování a jaký má jedna ženská. Zapsala se do Guinnessovy knihy rekordů. No prostě a jasně, pohodová hodina mezi 11. a 12. se blíží, za chvíli taky další kulturní tipy právě pro vás. Užívejte si společně s námi čtvrtek 6. srpna roku 2026. Já jsem David, ještě hodinku bude pokračovat dopolední rozjezd. Tak zůstávejte dobře naladěni.
1: Rádio MB.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB, zapni a neřeš.

0: firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Milovníci upravených automobilů, sportovních vozů i veteránů si mohou do kalendáře zapsat sobotu 8. srpna. Na krásné louce v Mladé Boleslavi se uskuteční vůbec první ročník akce Diamond Car Meet Boleslav, která chce do města přinést moderní automobilový sraz s rodinnou atmosférou a bohatým celodenním programem. Kapacita vystavených vozidel je stanovena na 260 aut. Brány areálu se otevřou v 11 hodin.
0: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál, my

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Máme, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Rock festival se uskuteční 26. září v autokempu Kosmonosy. Vystoupí kapely Feny, Checkmate, Syndrome, No Talent a Seven. Areál bude otevřen od 12 hodin. Předprodej vstupenek probíhá na SMS Ticket. Rock festival v autokempu Kosmonosy. Mediálním partnerem je Rádio MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memorial Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Děna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je

0: Pepe nám v tuhle chvíli už přináší náš odpolední úlet. Kamarádi, od mikrofonu Rádia MB já vás v tuto chvíli vítám. Moje jméno je Luky, s vámi jsem tu tradičně do 16. No a provedu vás následující hudební dvouhodinovkou. Urban All Stars, Ace of Base, Highland nebo Sophie B. Hawkins. Takže tímhle seznamem my začneme, no a za chvilku už se mrkneme na jeden zajímavý trest pro politiky, který každoročně provozují v Itálii. No tak jdeme na to a slíbený Urban All Stars 19 Feels Like Home letí. Tak fajnovej čtvrtek.
1: Rádio MB.

vylezl, přijde mi, že se mi minulost vrací. Chvíli jde za mnou a chvíli je za tebou, i když se před ní vytváříme pancíř. Denně se učím, jak máme s ní bojovat, cítím ten tlak tíhy, co na nás padá. Když vidím na tváři, že jsi unavená, strápená, raněná, těžko to zvládám. Často je

0: Jedinečná noční parkurová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci

0: si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad jezerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Já se tady rozhodně nechci pouštět do nějaký politiky, do těchto diskuzí já se nezapojuju nikde, protože většinou to nedělá dobrotu. A co si budeme povídat, politici, tak ty většinu z nás pěkně umějí nakrknout. No a v Itálii na to mají takovej zajímavý recept. Tam totiž každý rok zavřou nejhoršího politika do klece a spustí ho na chvilku do ledové řeky, asi aby se probral. Tahle ta tradice se jmenuje Latonka a probíhá každý červen během městských slavností v italském Trentu. Nejdřív tedy proběhne satirický soud, který veřejně roastnou největší politický přešlapy, kauzy a bizarní rozhodnutí za uplynulý rok, no a pak padne verdikt. Viník pak tedy skončí v kovový klesi a je spuštěný do ledové řeky Edič. Tak tohle to zní naprosto skvěle, ale možná vás trošku zklamu. I já jsem byl zklamaný, když jsem dočetl tenhle ten článek až do konce, protože dneska už z do klece neleze skutečný politik, ale herec nebo kaskadér a má to být čistě divadelní satira. No tak to je trošku škoda, já bych to klidně u nás zavedl. A vy mi napište, jakýho politika vy byste do ledové vody spustili. Třeba se i shodneme. Teď už se shodneme na to, že čas je na další muziku. Avril Lavigne posílám za vámi.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 15. hodinou máte naladené vaše Rádio MB. No a než budeme pokračovat v muzice, tak opět moji pozornost upoutalo několik bizarních věcí, které jsem našel na internetu. Tentokrát se jedná o patenty, protože některý z největších technologických firm si pravidelně nechávají patentovat nějaké svoje nápady nebo vynálezy. Sony si třeba nechala patentovat chytrý kontaktní čočky s vestavěnou kamerou, který by v budoucnu dokázali fotit a natáčet videa. Motorola si pro změnu nechala patentovat elektronický tetování na krk, který by fungovalo jako mikrofon díky snímání vibrace hlasivek. No ale pozor, takovej Amazon, tak ten jde ještě dál, protože ten si nechal patentovat létající obří sklad, ze kterého by drony doručovaly zásilky právě přímo z oblohy. Zregistrovat si nějaký patent samozřejmě neznamená, že se bude vyrábět, ale co kdybyste chtěli si vyrobit takovej sklad na obloze, anebo třeba stroj na nakopání do zadku. Ano, i na tohle jsem narazil, když jsem se začal o patenty zajímat. Tento stroj se přímo jmenuje uživatelem poháněný zábavní přístroj pro nakopání uživatelova zadku. Samozřejmě v překladu. Tenhle ten stroj vám zkrátka umožní, abyste sám sebe nakopal pomocí takového zajímavého kladkostroje. Dokonce tady před sebou vidím i zajímavý nákres. No, tak třeba ho zkusíme někdy se strojit. No a když už jsme u toho kopání zadku, tak o slovo se nám hlásí Marek Ztracený. Když tě život kope do zadku, tematicky jdeme na to.
1: Radio MB.

0: bylo 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

akci, na kterou vytvořila plakát nebo pozvánku umělá inteligence, nikdy nešel. No, bohužel, mám pro tebe vzkaz, kamaráde. Vypadá to, že za chvíli se jen tak na nějakou akcičku nepodíváš, protože pokud mrknete na Facebook nebo na jakýkoliv sociální sítě, tak opravdu plakáty od umělé inteligence převládají. Ono je to jednoduchý, někdy je to dokonce i hezký, pokud si s tím zadavatel vyhraje. No a co si budeme povídat, pokud jste někdy chtěli po nějakým grafikovi, aby vám vytvořil plakát, tak nejenom, že je to drahý, to by nebyl zas možná až takový problém, ale čekat na to můžete klidně několik měsíců, no a to potom nemluvím o nějakých dodatečných úpravách. Takže ano, chápu to, i my to používáme a právě několik takových obrázků najdete právě teď na našich facebookových stránkách. Tyhle ty obrázky se týkají samozřejmě, přátelé, kamarádi, našich sedmých narozenin, který se nezadržitelně blíží. On listopad už zas tak daleko není, ono to docela letí, takže je potřeba už se na to pořádně připravit, případně už klidně koupit lupeny, který najdete na portále Ticketlife, tam si najdete KD Bezno sedmé narozeniny Rádia MB, no a už se můžete začít těšit s námi. No já pro vás mám takovou malou výzvu právě, co se týká těchto obrázků na našem Facebooku. Každý z nich patří jednomu z interpretů, kteří si s námi užijí právě narozeniny Rádia MB 14. listopadu v Bezně. Budou to Luboš Odháněl s kapelou Vix, taky Pekař, Green Day Revival, Jakub Děkan a kapela Alchymie. No vy mrkněte na naše facebookové stránky na tento příspěvek a dejte nám like k tomu, na koho se nejvíc na narozkách těšíte. No my popojedeme tady v našem Mejdanu čtvrtečního odpoledne. Mark Korn si přebírá slovo.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Kamarádi, tyhle ty vedra už můžou někomu lézt tak trochu na mozek. I já už mám na krajíčku, i já už se hodně těším na nějaký to ochlazení, to by snad mělo na malou chvíli přijít zítra, tak uvidíme. Ale každopádně trošku hlava se přehřála jednomu muži, který v nedalekém Jablonci zastavil na benzínce, koupil si kafe, chvilku ho tam popíjel, no a pak obsluze oznámil, že jim tam vypustí svoje včely. Zajímalo ho totiž, jestli se sami vrátí domů. No opravdu, otevřel kufr u svýho auta a z něj vyletěl celý roj včel. Muž sednul zpátky do auta a odjel. No, to se jen tak nevidí, každopádně zajímavý experiment a hodně by mě zajímalo, jestli se mu ty včelky vrátily. Pokud tedy zahlídnete zmatený roj včel, ukažte jim kudy na Jablonec. Teď už se jdeme podívat, kudy za další muzikou. Florida, Čepard nebo DJ Miko. Naladěné máte Radio MB.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: Spice Girls a toto byla její solová píseň It's Raining Men. No a Jerry Halliwell právě dnes slaví už svoje 54. narozeniny, takže samozřejmě posíláme přání všeho nejlepšího a zapomenout nesmíme ani dneska na všechny oldřišky, které slaví pro změnu svůj svátek, takže i tam posíláme přání všeho nejlepšího. No a já už vám sem pošlu za malou chvilku Romana. Pokud se mrknete na hodiny, tak zjistíte, že 16. hodina se nám blíží a to znamená, že tady ve studiu se vystřídáme. Na odpolední směnu nastupuje další z naší rádiové party, takže vy si dál užívejte muziku, užívejte čtvrteční odpoledne a buďte s námi, buďte s dobrou muzikou. Ahoj!
1: Rádio MB. Rádio

0: 16 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Denem města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého zámku se uskuteční 5. září. Akce začne ve 2 odpoledne. Těšit se můžete na kapelu Endorphins. Dále také na dobovou módní přehlídku, ukázku historických kol pana Folprechta anebo na program pro celou rodinu v Altamiře. Připraven bude také koncert Daši, která vystoupí se svým bandem.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jedinečná noční parkurová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Bylo 17 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Tuto sobotu 8. srpna můžete vyrazit na Michalovickou Putnu, kde vystoupí Taxmeni. Koncert v rámci letní scény začíná v 19 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Pěkný podvečer po 17. hodině vám přeju z Rádia MB. Dnes má svátek Oldřiška, takže pokud nějakou znáte, nezapomeňte popřát a jestli žádnou neznáte, možná je třeba dnešek ideální den jednu poznat. A dnešní datum je zajímavé taky ještě z jednoho důvodu. Právě 6. srpna 1991 se veřejnosti poprvé otevřel World Wide Web, jinými slovy internet, bez kterého dnes spousta lidí nevydrží ani cestu výtahem. No je vlastně neuvěřitelný, jak rychle jsme si zvykli. Když se načítá stránka 3 vteřiny, máme pocit, že se zastavil svět. Přitom ještě před pár desítkami let jsme byli rádi, že se vůbec připojíme. Naštěstí, jednu věc nemusíme načítat vůbec. Stačí zůstat naladěni tady u nás na Rádiu MB. Čeká nás hodina plná skvělé muziky, taky nějaké ty informace a dozvíte se třeba taky o tom, jestli žirafy dokážou počítat. Hezký den.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Odpoledne s Davidem pokračuje, tedy hodinka s Davidem. No a teď pojďme do Španělska. Tamní vědci zkoumali, jestli žirafy dokážou rozlišovat jednoduché množství. No a ukazuje se, že jo. V testech si častěji vybírali misku s větším počtem pamlsků. Takže příště, až vám někdo řekne, že máte hlavu v oblacích, připomeňte mu, že žirafy jsou tam taky a ještě umí počítat. Krásný čtvrtek.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letnice na 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

ve čtvrtek 6. ladíte Rádio MB a teď pojďme za jedním Američanem, který chtěl dát los jako splátku malého dluhu známému. Jeho žena mu to ale rozmluvila a ukázalo se, že to je hodně chytrá žena. Los si nechal a vyhrál $50,000, takže až příště uslyšíte větu poslechni manželku, někdy se to opravdu vyplatí. Přeji vám krásný zbytek čtvrtka a těším se na vás opět zítra dopoledne po 9. hodině naslyšenou.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého zámku se uskuteční 5. září. Akce začne ve 2 odpoledne. Těšit se můžete na kapelu Endorphins. Dále také na dobovou módní přehlídku, ukázku historických kol pana Folprechta anebo na program pro celou rodinu v Altamiře. Připraven bude také koncert Daši, která vystoupí se svým bandem.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Ale ještě nechápu a možná nikdy nepochopím, třeba proč se pracuje až do pátku a víkend netrvá díl. Občas se sám sobě nezdám, ani já nejsem bez viny, stejně nikdo není bez chyby.

0: Jedinečná noční parkurová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavy.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Máme, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: má Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Dive.

domu! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já jdu! Já j

0: Jedinečná noční parkurová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.

Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.